0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
1: Radio Split.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro 38 i domaća rajčica Grappolo euro 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Čang ja, čuanen, nendom, game, nendom.